se kolem, ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už teda môžem skonštatovať, že môj dnešný host Jaroslav Lúčan sedí oproti mne v štúdiu Fan Rádia. Ja som teda naznačoval, že on je staviteľ, dizajner cyklotrailov a budeme sa samozrejme rozprávať aj o jeho takej druhej veľkej vážne, a to je lyžovanie, lebo bol aktívny lyžiar, veľmi dobrý, teraz servisuje lyže takým tým najlepším na svete. V prvom rade Jarko, ahoj, vítaj.
1: Dobrý deň, zdravím Slovensko, zdravím všetky bajkery a lyžaře.
0: No.
1: A sem rád, ďakujem za pozvanie.
0: Aj tých ostatných, pretože podľa mňa toto bude zaujímať. To, vieš čo, mňa to fascinuje, že takéto povolanie, prosím ťa, ešte som v živote nepočul, že už všeličo, vieš, že? Ale, že dizajner cyklotrailov, že ako sa k tomu povolaniu dá dostať, alebo vôbec to robiť, tak k tomu postupne prídeme. Lúčan, ty máš také celkom slovenské meno, musím povedať, alebo také slovanské tuto.
1: Je to slovanské meno, naše kořeny rodiny, nebo otcovo kořeny, pocházejí ze Zakarpatské Rusy. Děda byl Mukačevec a přišel tenkrát po válce se Svobodovou armádou. Tam naší babičce udělal 3 syny a jeden z nich je můj otec.
0: Já, okay.
1: A zakotvil v Plzni, kde dostal za zásluhy statek, tak tam prostě zakotvil v Plzni. A naše rodina tedy pochází z Plzně.
0: No tak dostal statek, ale keďže vtedy žiadny statkári nemohli byť, tak mu to hneď potom asi...
1: Hneď mu to sebrali, samozrejme.
0: Výbor, len aby sme doplnili, že sa tu nebavím s nejakým veľkostatkárovým synom, ale že asi si sa už narodil tak, že toto si počul ako nejakú ornamentálnu príhodu. Že...
1: Přesne tak, no.
0: No dobre, ale teda poďme na to. Ty si, viem, že od mlada lyžoval veľmi dobre a môžeme to nazvať až také, že lyžiarska kariéra, tak povedzme si najskôr o tom.
1: A tak taková jako spíš, dal by říct, průměrná lyžařská kariéra, ale tím, že rodina se odstěhovala kvůli bratrovo astmatickým problémům na Šumavu, tak já jsem narozený v Plzni, ale vlastně od prvního dne jsem byl převezený na Šumavu do Železné Rudy, odkaď, kde už 43 let žiju a
0: tak sa volá to miesto, že Železná Ruda?
1: Železná Ruda sa to volá.
0: No, Železná Ruda, to sme sa učili z toho zabíra, bo potom neskôr železo, keď sa to taví v Košiciach.
1: No, tak u nás sa to už to netaví, tam teď pak sa tavilo úplne niečo iného po revoluci, ale je to přímo na hranici s Bavorskem, ja sa z okra vlastne koukám do Bavorska a...
0: No tak chvíľku ti to
1: bolo... Chvíľku to bolo přes dráty, do mých 7 let.
0: Bolo ti to prdplatný, tak...
1: Přesně, tak nebylo úplně, protože z maminky strany dědeček emigroval do Rosenheimu u Mnichova, takže jsem měl, jako měl jsem to jako čest, nebo nevím, jestli vůbec, nebo vůbec tu možnost, že jsem dvakrát jako malej vycestoval a zažil jsem teda ten průchod s tou železnou oponou. Mm-hmm. Ale...
0: Áno, do Bavorska, to je dobré, lebo vieš, že tu, keď si sa ti podarilo, neviem, či sa tu vôbec niekomu do Rakúska podarilo, ako oficiálne.
1: Ja ale... myslím, že on šiel taky přes Rakousko, jako, ale ja som, my bydlíme na tej hranici s Bavorskem, takže samozřejmě zaplať pám, že se to otevřelo, ale pamatuju si, jako malej se koukat přes dráty prostě do Německa u nás za barákem už byl vojenský prostor.
0: Tak toto v Petržalke poznají velmi dobré, jako tí, čo zvolí starý Petržalčania, alebo Devín, Karlovka, tak. No ale já jsem si tě zavolal kvůli cyklotrailom a ty jsme ještě nespomenuli, ještě jsme ani nezačali lyžovat, ale to všetko máme čas do 12. hodiny. Mojím hostem dnes v rámci nedělnej talk show vo Fan Rádiu je staviteľ a dizajner cyklotrailov Jaroslav Lúčan.

0: Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. Jaroslav Lúčan, staviteľ cyklotrailov, dizajner a servisman lyží, je teda mojim hosťom v rámci nedeľnej talk show Fan Rádio. V tom prvom stupe sme to len tak naťukli, že odkiaľ je, tak je zo Šumavy, zo Železnej Rudy. No ale to mi nejak veľa nepovedalo o tom, Jarko, že prečo si začal lyžovať, lebo Šumava zase nie je nejaká kopcovitá.
1: Není kopcovitá, ale máme tam niečo kolem nejvyšší hora, ten na nemeckej strane je 1456 metrů. Na české straně máme kolem 1200 metrů, takže...
0: Takže to už není zase ani málo, a OK.
1: Jo. A já to tak dole Fudolí máme v 800 metrech, takže jsme přibližně podobně jako třeba na těch Donovalech, no. Tam je vlastně jsou nejstudenější místa České republiky, tam bývá až minus 40 stupňů.
0: To fakt.
1: Jo. Tam tak, je opravdu chladno na
0: takže
1: těch náhorných plošinách.
0: Takže si dětstvo prežil v Čiapke a nedal se nič robit, ale si začal lyžovat, hej?
1: Ne. No, tak se to tak prostě vyvinulo, protože i ta to pracovala jako táta je vyučený potrubář Mědikovec, maminka prodavačka, takže ty tam pracovali na vlastně jako údržbáři nebo pomocní síly na těch rekreačních katách a pak otec si začal pracovat v ski areálu Špičák jako roubař, tak se to tak vyvinulo, že jsme tam jezdili s ním do práce.
0: Nemal vás kam dať, hej, takže choďte lyžovať, nech mám pokoj.
1: No. Dá sa říct, že po škole sme šli proste na svach a byl klid, no.
0: Byl klid, no dobre, a teda bolo to klasické, akože to alpské zjazdové, alebo aké lyžovanie, že čo si robil vlastne?
1: Áno, alpské lyžovanie, no, slalom, obřák, super G, proste som to...
0: A tak už to tak neskromne povedzme, že si sa prelyžoval tak, že si bol ako taký, že aj úspešný lyžiar, ne?
1: No, v žákovskej kategóriích docela jo, tam som byl docela úspešný. Hodně, dokonce i slovenskýho mistra republiky jsem jednou si vyhrál tady v Krompachách, ale potom v 15 letech jsem si zlomil nohu, znova jsem si zlomil ve stejném místě a tak jako by se mi to celé už začalo trošku hroutit. A v těch juniorských kategoriích už jsem závodil jakoby průměrně.
0: Takže teraz ako ideme tak jemne opúšťať lyžovanie, ale to, k tomu sa zase musíme dostať, lebo tvoje ako keby polovička človeka je, že si taký ozajský, ale že naozajský, že ťa ťahajú po celých svetoch a taký tie najväčšie mená v rámci servisovania lyží. A keď som robil rozhovor s úspešnými lyžiarmi, tak mi povedal, že to je, nie že polovica možno nie, ale veľká podstatná časť úspechu je to, že máš dobrý tím a teda, že máš dobre nastavený ten gear, teda tie lyže a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako si sa z tohto nejako vypracoval, alebo čiže nechcel si odísť od tých lyží a začal si tak akože...
1: Tak jo, byla to jakoby jedna součást, jak říkáš, pořád toho mýho života a potom, co jsem v 19 letech skončil se závodní kariérou, tak jsem chvíli pracoval jako lyžařský instruktor na německé straně, pak jsem pracoval jako trenér dětí chvíli a udělal jsem si i trenérský kurz druhý třídy, ale to mi jako moc nebralo, ta práce s těma rodičema a ze vším a... Můj kamarád,
0: Pekne, že bol som inštruktor detí, ale nebavila ma tá práca s rodičmi. Lebo to asi najhoršie, že keď učíš čokoľvek asi s deťmi, jo, tak no. A tí rodičia to komplikujú.
1: Asi jo, no.
0: Tak rodičia sú na to, aby komplikovali deťom život, vieš. A už sú potom pripravené, že ten svet není žiadna sranda, vieš. No. A už keď si 18 rokov prešiel s rodičmi, tak už si celkom vybavený na to, aby si ten svet zvládal. No tak to je, no. Vieš ty čo, dáme si mi nejaké teraz pesničky, hity, ktoré naši poslucháči milujú. Jeden alebo dve a my sa postupne vrhneme teda naozaj na tú už teda tú ozajskú prácu s tými ozajskými lyžiarmi, ktoré vyhrávajú svetové poháre a tak ďalej, pretože viem, že ty si až tam a tiež je na tej cyklotréne, lebo to ma zaujíma naozaj. Jaroslav Lučan je môjim hosťom dnes v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show, pokračujem v rozprávaní sa s mojim dnešným hosťom Jaroslavom Lučanom, ktorý je staviteľom cyklotrailov, dizajnerom naozaj po celom svete takých tých veľkých, možno veľmi aj známych, ktoré ak teda holdujete takýmto veciam, že máte bicykel a spúšťate sa dole kopcom, hore kopcom, akokoľvek, tak možno ste sa vo svete aj veľmi, veľmi ďaleko vo svete vozili po cyklotraili, ktorý stavel Jaroslav Lučan, ale my sme ešte niekde v takej tej časti tvojej kariéry, kedy si sa stal, a vlastne to robíš dodnes, servismenom lyží. Teraz si mi povedz, že čo to všetko obnáša, lebo nie je to len také, že navozkujem, dotiahnem viazanie, utiahnem vybavené, ale ono už pri tom svetovom športe, kde sa mňa ide šlak trafiť, keď pozerám lyžovanie by the way, kvôli tomu, že pozeráš sa na niekoho, čo letí 140 dole kopcov, neviem čo, že to je celý čas, ja som spotený, mám dlane, a potom, že po 200 sekundy, akože, čo ti dáva, že toto nie je možné, že, viete, že, vieš, chápe, že nejdeš na aute vedľa seba, alebo čo si, ale že to je na lyžiach. Čiže tam naozaj rozhodujú detaily, a ten jeden podstatný detail sú aj tie lyže.
1: Áno, určite, no, ty rozdíly sú opravdu minimální. Ja som sa k tomu dostal tým, že mi oslovil reprezentačný trenér tenkrát Láďa Augusta, který trénovali Tomáše Krause a rozšiřovali tým, tak mě nabrali do tohohle týmu, a tím já jsem začal vlastně před olympiádou v Soči už asi v roce 2006 nebo kdy pracovat s českým skikrosovým týmem, a s tím jsem absolvoval s Tomášem Krausem prostě, myslím asi až do olympiády 2014 v Soči jsme spolu byli. A tím pádem tam jsem se prostě s ním učil. Já jsem nad si myslel, že na to nemám. Nejdřív jsem mazal jeho kolegovi Zdeňkovi Šefářovi, a potom najednou od Salomonu neměli už žádného servismana zaplacenýho, tak Tomáš říká, a budeš mazat pro mě, ty to zvládneš. A říkám, tak jo, no, tak tím jsem jakoby začal, jezdil jsem na nějaký školení do Swixu, do Lillehammeru, a prostě pomalu jsem se k tomu propracoval, ale dneska to dělám vlastně 18 let. Pracoval jsem i s kanadským týmem pár let a teďko pracuju s dvouma, nebo doteď jsem určitě pracoval zatím s dvouma Američanama. Jeden už takový vysloužilej, ale legenda, Chris Del Bosco, a druhý je mladší kluk Tyler Wallish, ale ten se v poslední sezóně měl zranění dvě, takže trošku se nám zhroutila nominace na olympiádu, ale prostě mají, mám dvakrát už byl na pódiu, takže jako
0: čiže s takými v podstatě ačkovými ľuďmi, ale teraz k tomu povolení samotnému, lebo dobre, tak vieme si predstaviť, že nejaký je ten lyžiar, lyžiarka, je taký ten tréner hlavný, ktorý potom má možno nejakého fyzioterapeuta a tak ďalej a tak ďalej. Ale čiže ten, keďže ten človek sa postaví na tie lyže a potom s nimi teda naozaj ide rýchlo, tak musí tomu úplne veriť, že tam nie je nejaký... Čiže máte vy taký ten vzťah, že si to rozdebatovávate, že ako to chceš, prečo to chceš, potom ako sa to mení vôbec celé pod podmienku, že prídem niekam, ty čo, vyskúšaš si kvalitu snehu, alebo aj počasie. Že ako vlastne vyzerá to celé tvoje povolanie?
1: Tak rozhodne nejtěžší je takový ten začátek té práce s tým človekem, protože každý ten závodník má individuální to nastavení toho těch lyží, a takže než se sehraje ta dvojice, tak je to prostě chviličku trvá, ale jakmile potom už vím, co tomu závodníkovi vyhovuje, tak už potom se jde podle toho, ale samozřejmě třeba ráno zdiskutujeme a je to hodně ledovatý, vememe radši tlustější, ostřejší hrany, nebo vememe tenký hrany, které nejsou tak agresivní.
0: Počkej, to už je podle agresivity. Na těch lyžích ty to vyměníš?
1: Ne, to nemám, mám víc pár, mám z toho, jako já mám 10 párů lyží, z kterých vybírám.
0: No ok, čiže ty už robíš s takými lyžiarmi, čo mají 10 párů lyží, lebo to zase asi nie každý má, takže to...
1: To nejde jinak, no, my musíme jakoby vybírat ty nejrychlejší lyže a ty si potom je udržovat prostě v co nejlepší kondici, protože když už se najdou ty rychlé lyže, tak to je jako zlato, no.
0: Mm-hmm. Ideme ďalej v ďalšom vstupe s Jaroslavom Lučanom, ktorý je teda aj servismenom lyží, takých tých najlepších svetových lyžiarov a zároveň staviteľ a dizajner cyklotrailov. A o tom sa budeme rozprávať už o pár chvíľ. Zatiaľ teda počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show.

0: zostaviteľom cyklotrailov a dizajnerom cyklotrailov a takisto servismenom lyží Jaroslavom Lučanom sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Ešte teraz sa na chvíľku zastavme pri tom servisovanie lyží. Ty si spomínal Tomáša Krausa, ktorý je, alebo je stále legenda obrovská. U nás to není tak, ako vieš, my máme tu Peťu Vlhovú, ktorá ako keby, vieš, máme to olympijské zlato zo slalomu. On robil ski cross,
1: ano.
0: Čo je trošku taká iná disciplína, tak nám to možno približ, že v čom je možno aj iné servisovať lyže, keby si robil niekomu zjazdové lyže, alebo ja neviem, slalomové lyže voči ski crossu.
1: A tak ve slalom, v těch disciplínách, kde se takhle hodně zatáčí jako slalom, prostě, tak tam třeba je důležitější opravdu to nastavení těch hrán a ten vosk, jako samozřejmě nemůžou ty lyže být pomalý, ale nehraje takovou roli jako v těch rychlostních disciplínách nebo v tom skikrosu. Jo, v těch rychlostních disciplínách zase ty rychlosti jsou daleko větší, takže ty lyže taky jako by jsou podle mě trošku jinak namazaný, ale u nás v tom skikrosu hrozně záleží na akceleraci a na těch rychlostech do 80-90 km v hodině, kdy prostě my víc tam nejezdíme v tom skikrosu, ale ty lidi, když bojují...
0: Já na motorka nechodím viac. Čo ti dávaj, že 80-90 km, možná na lidi, já jsem vyšel najrychleji, že 15 možná.
1: Ale když tam prostě vznikne nějaký ten kontakt, nebo se tomu závodníkovi nepovede ten skok a nedoskočí ho ideálně, tak prostě, aby mu ta lyže pomohla, dostala ho zpátky do toho závodu, aby zase se akcelerovala. Prostě.
0: Čiže je to také, že ty máš celkom jakože výbavičku tých, voláme to voskov, ale asi dávno to není nějaký, že včelí vosk alebo něco, čo se tam nanáša. Že
1: no,
0: je to celkom jakože alchymie, hej?
1: Je to dražší a dražší a je toho hodně a je to hodně firem teďko po tom, co zakázali vlastně fluor používat. Poslední dva roky se už nesmí používat, že z ekologických důvodů fluor, takže se to všechno změnilo a všichni jsme se začali učit od znova najednou, prostě najednou se to všem ty zkušenosti jakoby vynulovaly a začínali jsme všichni od znova se učit nový produkty a pořád se je učíme a pořád v tom není moc jasno a jako...
0: Sú aj, prepáč, tým pádom, keď to tako, že učíme sa a tak, čiže vy sa ako tí ľudia, čo sa starajú o lyže, vy sa už tak navzájom poznáte a aj vieš, že iha, henten prešiel od toho k tomu a to znamená, že ten bude mať, že sú takí, že fakt hviezdy v tomto
1: určite, biznesa. Určite, sú v tom legendy, je to, ako je tých lidí je málo, docela bych řekl, i sa težko schání, dosť sa točí a ja, i když som měl třeba 5 let pauzu, když se mi narodila dcera, než mi zavolali ty Američani, ať jdu zase to zkusit, tak jsem přišel zpátky po 5 letech a ta rodina byla furt jako podobná, jo, mi zase přivítala naspátky a ty lidi jsou tam furt strašně, se točí prostě.
0: Tak no. Nechcem podsouvat posluchačům to, že se ta umělá inteligencia postupně vyhadzuje architektů, právníků z roboty a tak, že dajte děti možno, že na servisování lyží, že to bude možno, že...
1: Možná, že jo, no určitě, jako dneska všichni tak testujou, dávají všechny data dohromady, že možná to jednou tak vyhodnotí, že už pak se bude, že se někam vloží krystal sněhu a ona to řekne.
0: Stlačíš enter a vyhodíte a už to namažeš. No uvidíme. V každém případě my si ďalším stupem už pomaličky prejdeme na samotný cyklotraily. S Jaroslavom Lučanom, ktorý je dizajnerom a stavitelom cyklotrailov, sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu.

0: Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. Jaroslav Lučan, staviteľ cyklotrailov, je mojim hosťom. A teda konečne sa dostávame k tomuto, čo ťa už predstavujem niekoľkýkrát, že staviaš cyklotraily, že čo toto je vôbec za povolanie, ako si sa k tomu dostal. Takže máme to tak, že rozprávaš nám o tom, ako stále servisuješ lyže, ale to sa asi robí len v tej sezóne, keď sa lyžuje. A v tej druhej časti roka by si nesedel a nekúkal len niekde zase na Šumavu, alebo teda do Bavorska, tak teda staviaš cyklotraily. Ale ako ťa k tomu to zase privialo? Pretože, dobre, lyžoval si, robí s lyžami. Ty si bol aj nejaký strašný cyklista, taký, že downhillový, alebo ako si k tomuto prišiel?
1: To ne, ale jako vždycky jsme u nás, díky tomu, že ten vojenský prostor se otevřel a byly, jsou tam krásný cyklostezky u nás, tak vždycky jsme kvůli lyžování, kvůli fyzické přípravě na kolech jezdili. To jak to jo, ale přišel jsem přesto zase k tomu přes to lyžování, protože jsme jednou s tatínkem jeli, když mi bylo 13 let, na mezinárodní závody, který dodnes fungují, Whistler Cup, do kanadského Whistleru.
0: Joj, tak počkaj, takže tam je nádherne. Toto si povedme, že kto kedy bol niekedy v Kanade, vo Vancouveri a hodinku odcestuje, však tam boli olympijské hry vlastne.
1: Áno, tam sa mi jezdil, no.
0: Tak tam, kde sa lyžuje cez zimu, tak tam sa potom trailuje, presne na tých istých kopcoch a tam, ja mám pocit, že v lete je viacej bicyklistov ako v zime lyžerov.
1: No, ako už to skoro tak je, no, Niektorí restaurace říkají, že mají větší biznis v létě než v zimě, no.
0: To je asi aj taký možno liek na lyžiarske strediska aj v Európe, aby prežili, aby teda naozaj neboli závisle len od snehu a od tých pár mesiacov. Tak vráťme sa na Šumavu. Čiže boli ste, vráťme sa na Whistler.
1: Vrátim sa na Whistler, tam sme dorazili s tátou, neuměli sme ani jeden anglicky, mluvili táta trošku německy. A tak jsme se tam nějak jakoby dokodrcali na ty závody, asi ve 3 ráno. A pak jsme šli na zahajovací ceremoniál a tam v tom zahajovací ceremoniálu jsme potkali Tomáše Procházku, který tam zrovna pomáhal ruskému týmu překládat, ale tam jsme se seznámili s Tomášem Procházkou a vlastně jsme zůstali u něj ještě o 14 dní déle, zůstali jsme tam na jaře lyžovat a jakoby jsme se zblížili.
0: Možno našim posluchačom približme, kto je Tomáš Procházka?
1: Tomáš Procházka je takovej môj, ja mu říkám i kanadský táta, protože ho znám opravdu 30 let a strašně jsem se od něj naučil a dodnes se od něj učím a vlastně mě provází takhle celým tím životem a je to člověk, který v 68. roce odešel do Kanady s rodinou a nevím teď přesně, v kterém roce se odstěhoval z Vancouveru do Whistleru. Tam si koupil barák, pracoval v jednom programu v rámci lyžařské školy jakoby na závodní lyžování. A je to bývalej lyžař taky, bývalej rychlostní lyžař. No, takže ten jezdil i 200 km v hodině, nejenom těch 140.
0: Oh my God, no.
1: Takže je to fantastický lyžař a i biker, který jak když žili v tom Vancouveru, tak začínal jezdit na kole ve vyhlášené lokalitě zvaná North Shore, kde prostě vznikal takovej ten první extrémní mountain biking jako, a byly takový ty první videa s těma dřevěnýma lávkama a všechno. A tak tam on v tom vyrost. Vlastně když já jsem tam u něj pak byl i v létě, tak jsme jezdili tam na kole kolem Whistleru, že jo, prostě, takže tam jsem jako i přišel pak takovýmu tomu extrémnějšímu, nebo víc mountain bikingu v přírodě, jako dá se říct, mimo polní cesty, jo. A Tomáš se potom stal, potom co, když já jsem u něj bydlel, tak pracoval v létě na pile, v zimě dělal ve středisku. A potom najednou začal vznikat bike park v létě ve Whistleru, tak se stal v jeden okamžik manažerem bike parku Whistler.
0: Anebo a Whistler, to sa teda bavíme o jednom možno, že z najväčších parkov bajkových na svete asi.
1: Áno.
0: Lebo je to pre každého, podľa mňa, kto jazdí na horskom bicykli a sa spúšťa, tak je to taká tá meka, že tam treba ísť, treba si to akože obehať, je tam tých asi trás stovky kilometrov a je to tam úplná paráda. A k Whistleru sa teda vrátime aj v ďalšom vstupe a budeme pokračovať v rozprávaní sa s Jaroslavom Lučanom, staviteľom cyklotrailov, takých už veľmi známych po svete. Počúvate Fan Rádio.

0: Sme v druhej hodine dnešnej nedelnej talk show. Stále sa rozprávam s Jaroslavom Lučanom, ktorý je staviteľom a dizajnérom naozaj takých svetových cyklotrailov. On tak veľmi skromne o sebe rozpráva. Teraz sme pred chvíľkou boli vo Whistleri. To je v Kanade. To je taká tá krajina, ktorá je nad SŠA. A tam je Kanada, potom je tam Vancouver a tam je Whistler. To je oblasť, kde v podstate boli olympijské hry, lebo vo Vancouveri sa možno hralo hokej a curling, ale všetko to na lyžiach sa dialo vo Whistleri a vo Whistleri teda v lete sa bajkuje na horských bicykloch, je to taká naozaj meka a tam si to teda s tým starým pánom Procházkom rozbehol. Tam ťa to čo naučilo, že...
1: Tam mi to nenaučil, jakože by jsem řekl, tam jsem si k tomu jakoby čuchnul. Uh-huh. A tím, že tak jsme samozřejmě vždycky přijeli domů a stavili jsme si takový ty traily za barákem a skoky a takový a lidi z vesnice si mysleli, že jsme blázni a samozřejmě nás napadlo vybudovat něco takového na našem místním kopci na Špičáku, takže jsme poprosili Tomáše tenkrát, jestli by nám s tím nepomohl to prostě navrhnout a poradit nám, tak Tomáš tenkrát přiletěl z Kanady a jakoby dá se říct tím, jak používáme ty věci z toho lyžování, tak by tenkrát říká, víš, postav to tady jako super G, jo, jeď dolů prostě a hotovo. A tak jsme postavili trail, jeden první, nebo můj první, co jsem tam kopali ručně asi 2,5 kilometru s kamarádama, jakoby dobrovolně, který to dělali dobrovolně.
0: A ja by som teraz ti do toho iba trošku vošiel, aby sme rozumeli, že čo je vlastne, aby sme si tak, že čomu sa už hovorí trail? Lebo idem na bicykli po lese a je to taká cyklotrasa, cyklostezka po vašom, to ešte nie je trail. Aj keď môžem ísť do kopca trošku, aj dole kopcom, aj neviem čo, že kedy sa hovorí, že to už je trail? Lebo trail...

0: ale aj v angličtine už nejaká dráha, dokonca môže to byť ako, že akákoľvek aj kolajnicová, proste, že niečo, čo ma ako keby pripútava k tomu celému a drží ma v stope, je to o tom, že naozaj, že trail je niečo, že sa vyberiem z bodu A do bodu B, obyčajne z vrchu dole a drží ma to, aby som z toho nevypadol, alebo o čom je trail? Aké sú parametry trailu?
1: Trailu je za hodně druhů, je to jako, dá se říct, podobný systém jako v zimním lyžování, musíme mít od nejjednodušších po nejtěžší traily, ale dá se říct, že jak bych řekl, hlavně trail nebyl by zlomový okamžik, kdy se začaly dít věci v Evropě minimálně, bylo, kdy ty cyklisti používali stezky, které tady byly, existovaly a po kterých chodili pěší, jo, a teď to začal být problém a konflikt, jak ten biking roste, začal být konflikt s těma pěšákama. Takže se došlo k tomu, že pro cyklisty musí být specifický trail, jiná trasa, mimo ty pěší turisty, a která funguje pro ty kola, protože ty trasy, které jsou navrhnuté pro ty cyklisty, pro ty pěší turisty, tak stejně nefungují pro kola. Jo, stejně z toho není takový požitek, jsou moc prudké, jsou v nich zavřené zatáčky, takže tam vzniká eroze a není takový požitek z jízdy, jako když je specificky udělaný trail pro cyklisty.
0: A pravda
1: cyklisty.
0: Je taká, že keď kdo to zažil, že například si zobral nějaký bicykel horský a išel, že však tu je taká pekná, jako keby trasa, idem taďal, a keď stretneš potom turistu, tak on je nervózny z toho, že čo tu jazdíte, a presne, lebo tam tými kolesami v istých situáciách to rozrýpavaš. A keď potom opačne som pešo a toto isté robí nejaký iný cyklist, tak som nervózny, že fakt, že asi to nie je OK, že zavadziame si tu. Takže je dobre, aby teda tí cyklisti jazdili po svojom. Ale tak som myslel, že cyklotrasa a cyklotrail, kde je taký ten zásadný rozdiel?
1: Tak cyklotrasa samozřejmě většinou každý má takovej, nebo já, i když si to představím, tak dneska vidím cyklotrasa vyasfaltovaný úsek někde mezi dvěma městy, a který se používá vlastně na takový ten commuting nebo něco, ale cyklotrail je něco, co děláme v přírodě, je to něco, aby lidi byli v přírodě, aby si ji užívali a souzněli z ní, ale to není prostě jezdit po asfaltu ve městě.
0: Čiže je to teda, ako keby využíval se normálně ten ako keby prírodný, autentický nejaký podklad, ktorý tam je, ktorý sa nachádza, iba ano. Teda, nechcem povedať, že iba, ale že, čiže tvarujete nejakým spôsobom tú krajinu, aby tam ten bicykel mohol prejsť a potom, keď si povedal, že je to ako, iba si predstavujem, ako teda pri lyžovaní, že od takých tých modrých až po čiernu.
1: Až už od zelených, pretože samozrejme nejdôležitejší sú rodiny a rodiny, aby ten a jednoduché traily, aby tí lidi ten sport začínali, a ne, aby přišli a měli hned špatnou zkušenost s tím, že si někde dají na čumák. Jdou radši hrát golf. No.
0: Dobre, tak ideme na to. Ideme sa baviť o cyklotrailoch, o ich náročnosti, o tom, že ako sa to tu celé v Československu rozbehlo, kde je to vo svete ako. Ale ešte aj o tých obťažnostiach, to ma celkom zaujíma. S Jaroslavom Lučanom, staviteľom a dizajnérom cyklotrailov, sa rozprávam v rámci nedelnej talkshow o Fanrádiu.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show so staviteľom a dizajnerom cyklotrailov Jaroslavom Lučanom. Sa rozprávam v rámci nedeľnej talk show o Fan Rádiu. Už sme teda v tom, že na Šumave, keď si sa vrátil z Kanady, tak si začal špekulovať, lebo Špičak, ináč to je krásne, ako keby miesto, aj meno, aj všetko. Takže tam si začali budovať taký váš prvý cyklotrail a bavili sme sa aj o tom, že sú rôzne náročné tie cyklotraily, že to vlastne sú to cyklotrate, ale nie asfaltované, ale sú to také tie vyrobené ako keby trate, po ktorých môžem jazdiť na horskom bicykli a majú rôznu náročnosť. Sú tam nejaké ako keby parametre, ktoré musíte dodržať, aby ste povedali, že OK, toto už nie je zelená, toto už je modrá a tak, že či sa pridávajú nejaké tie komponenty, hlavičky a klopenia, skoky.
1: Určite, tak ty traily dá se říct, že potom se dají rozdělit na ty, které jsou vybagrované bagrem a které jsou vybudované ručně, nebo je tam jenom trošku lehká pomoc nějakého malého bagru, ale jsou pak traily, které jsou úplně přírodní. A pro ty začátečníky je důležitý, nejdůležitější, od čeho se to odvíjí, je design těch tratí a design těch tratí je prostě sklon těch tratí. Jo, takže jsou parametry, jaký prostě ty tratě musí mít sklony a ty nejjednodušší traily se snažíme mít co nejvíc vyhlazený a co nejvíc nejjednodušejš, nejmenším sklonu postavený, aby prostě na nich mohli ty lidi ten sport začínat.
0: No dobré, a teda keď už teraz preskočím, ale potom se vrátíme náspäť do toho bodu, že keď už teraz si oslovený někým, že OK, dobrý pán Lučan, máte volno, správte nám tu cyklotrail, máme na to peniaze, priestor, všetko a dostaneš nejakú požiadavku. Chceme, aby to bola červená a jedna čierna, čiže čo ty vieš, že tam musí byť, aby si to stiažil, alebo aby si to teda dal, že OK, tak tu dám dva skoky, jeden taký ten papuloripák, že môžete sa aj spadnúť, sú to naopak, to musím vyhľadiť, alebo vieš, že či to má presne takéto nejaké parametre, ktoré, aby keď si mal niekto objedná, že chce červenú, alebo modrú, alebo akúkoľvek, ty musíš spraviť.
1: Tak my v dnešní době ta konkurence už toho je tak veliká, ty bike parky všude tak rostou, že prostě nemá cenu vybudovat jednu, dvě, tři tratě, jo. To kvůli tomu už dneska nikdo nejede nikam, ale když je to prostě, když je to plnohodnotný bike park, tak ty lidi jsou schopní cestovat i 300, 400, 500 kilometrů. My to, naše firma to dělá tak, že my jakoby první vůbec, když se tam vůbec jedeme podívat na to středisko a řekneme, uděláme studii proveditelnosti. To znamená, jestli vůbec to má cenu tam ten bike park dělat, jestli vůbec do toho ty peníze investovat, jestli radši neudělat bobovou dráhu, jo, a na bike park se úplně vykašlat,
0: jo. Či ty můžeš někdy a povědět, že víte čo...
1: To nedělejte to.
0: Za dva roky budete velmi smutný, hej, ale že...
1: Ano, to jsme udělali na hodně místech, byl jsem na hodně místech, kdy jsme přijeli a řekli jsme, hejte, nedělejte to tady.
0: Mm-hmm. Jaroslav Lučan, staviteľ, dizajner cyklotrailov, je môjim hosťom v rámci nedeľnej talk show vo Fan Rádiu.

0: Stále sa rozprávam s dizajnérom a staviteľom cyklotrailov Jaroslavom Lúčanom, ktorý aktuálne teda na Donovaloch stavia cyklopark a teda už si povedal, že ak už staviate cyklopark, znamená to, že naozaj to bude cyklopark, cyklopark. To znamená, že všetky možnosti, ktoré len sú na horskom bicykli, spúšťanie sa dole kopcom, to musí obsahovať, že to musí byť tak, že keď tam príde rodina alebo nejaká partička, tak sa dokážou vyřádiť, použil som čekizmus. To znamená, že aby to nebolo o tom, že dva razy sme sa spustili, že pekné, tak môžeme ísť teraz domov, ale aby to bolo tak, že komplexné, hej?
1: Áno.
0: Dobre, teraz vrátime sa Špičák a teraz, kým si sa dostal už takýmto veciam, že staviaš veľké cykloparky a dokonca, že môžeš odmietať, že bohužiaľ, tuto nie, že tak asi je taká, že dlhá cesta. Koľko rokov to už robíš a mňa zaujíma možno aj také exotické destinácie, že kde si už všade bol?
2: Myslím, že už to bude ke 20 letům, co tohle z toho dělám. Určitě, možná víc než 20 let. Ale exotický destinace, můj první projekt byl na Ukrajině, kam jsem přijel. Tam jsme jenom budovali ručně trail, tam jsem dostal 20 maníků. Chudáku, ty neměli ani boty pracovní, ty přišli, měli igelitový sáčky přes tenisky. A kopali jsme tam 2 měsíce ruční trail, ale pak říkám, jako na východ, byli jsme se podívat v Severní Koreji, například, teda v Jižní Koreji.
0: No to jsem rozmýšlel, že tam by si to nemuseli ručit, tam by vám to nějakou raketou, kým odstrelil kus kopca, bylo by.
2: A třeba tam jsme taky přijeli a nic se potom nekonalo, prostě nebylo to dobrý na ten bike park, jako bylo to odvládní projekt všechno, ale řekli jsme ne, nedopadlo to, šup, tam jsme nic nestavili, pak jsem třeba stavěl v Číně a jako v Americe, ve státech samozřejmě něco a tady po Evropě, taky v Saudské Arabii jsem byl pro prince tam dělat nějaký traily jenom mezi palmama.
0: To mám zaujímavé, taky, v Saudské Arabii si jen představit, že je nějaký obrovský kopec, kde
2: možná. Šílený, no, jenom to, jako jsou tam skály, oni jsou tam takový skály, kaňony prostě, jo. Krásný to jo, ale všude je to jenom prostě prach, no, prach, písek.
0: Ale postavili ste?
2: No postavili sme, vlastne pak princ, musí spevňovať takovýma chemikáliema, sa spevňuje ten písek a tak, ale...
0: A on to chcel akože, že a just, čak prečo nie, kúpim si teraz cyklotrail,
2: alebo... On si udelal takú celú farmu, kde bylo všechno, proste.
0: Dobre, ale jazdí tam niekto?
2: Asi to má jenom pro svoje návštevy.
0: Aha, no, že tak prídeš, popozeraš tie, aké sokoly má.
2: To sa normálne
0: ľudia
2: nedostanú, ne.
0: Okay. Yeah. No dobre, a taký, kde by si povedal, že keby si chcel povedať, že tak tu som toto staval ja a že toto je naozaj niečo, po čo nie, že sa podpíšeš, ale keby si mohol vodiť tý návštevy, takže poďte sa sem pozrieť, lebo tak toto je naozaj akože krém de la krém cyklotrailov.
2: A tak ako první v Európe teďko, co to vzalo, myslím, akoby vážne a opravdu do toho zainvestoval, byl Green Hill Bike Park, to byl náš první, nebo jako dá se říct, projekt, který jsme udělali od zelený louky až do té otevíracího dne a ten prostě si myslím, že se povedl.
0: A ten je kde?
2: Ten je na severu Německa. Uh-huh. Ten je na severu Německa, pak máme projekt teďko poslední ve Švédsku, jeden, který se taky povedl a můj šéf má bike park, jeden udělal na severu Švédska, já jeden na jihu Švédska. Tak tam to taky
0: aby všechno funguje výborně. Aby som to vedel ešte predstaviť, že čo to je, že bike park, taký to hovorí, bike park, ktorý je, naozaj že funguje komplexne, že aká je to rozloha? Že to je normálne, ako keď je lyžiarský kopec so vším všudy, tak taká veľká rozloha si mám predstaviť?
2: Dá sa říct, no, tak jak říkám, na tom Whistleru třeba je dnesku, ja neviem ani kolik kilometrů trailů, ale přes 60, 70, neviem ani číslo dneska, ale my v těchto bikeparkách, nebo dá se říct, že taky se to dělá ve střediscích, který už mají opravdu slabou tu sezónu, což byl zrovna ten Green Hill, který v zimě už vůbec nefungoval, protože byl jenom 600 metrů nad mořem, tak v zimě už neměli vůbec biznis, nebyli schopní udělat sníh, takže se dali prostě do léta a udělali léto naplno a rozbagrovali celý ten kopec na léto a prostě to funguje, no. Prostě to jako...
0: Čiže ta komunita tých mountain bikerov, alebo pekne po slovensky horsko-bicykláčov, tak tá sa stále tak zväčšuje a je to čoraz populárnejšia vec a asi to aj nahrádza tým lyžiarom možno tú takú tú túžbu spúšťať sa z vrchu dole, hej?
2: Áno, viete, ako hodne lidí samozrejme kombinuje tyhle dva sporty, ale ešte abych doplnil k tej veľkosti toho, tak říkám, přibližně tak kolem těch 12 kilometrů trailu, když ten prostor má, tak už je to prostě zajímavý, no. Hmm.
0: Čiže to bylo to, že keď ten případ Koreji a takýchto, že keď to nemá, tak zbytočně se už do toho půjčte.
2: Áno, áno.
0: OK, ideme do ďalšieho vstupu s Jaroslavom Lučanom, ktorý dizajnuje a stavia cykloparky, respektíve cyklotraily po celom svete. Dáme si nějaké hity, ktoré milujete.

0: cyklotrailov a dizajnerom, samozrejme v jednej osobe. Jaroslavom Lúčanom sa rozprávam v rámci nedelnej talkshow vo Fan Rádiu. Teraz poďme aj sa dostaneme k tej bezpečnosti samotnej, ale povedz mi, koľko to trvá teraz, keď si povedal, že to sme robili od začiatku až po otvorenie, čiže vy prijete, tam zelená lúka, predpokladám, že asi keď to niekto chce stavať, aj nejaký investor, tak už to má nejakým spôsobom s nejakými lesníkmi, s ochranármi a tak, že to už je všetko predjednané, lebo inak by ste asi nemohli tam prísť. A vôbec, ako sa vlastne toto celé zapúšťa do krajiny, aby to nebola taká vec, že tu bol taký pekný kopec a teraz sú to takýto škaredy, ale aby to bolo naozaj, že aby to fungovalo v rámci tej krajiny a prírody.
1: Určitě je důležité úzce spolupracovat jakoby s lesy a ochranou přírody a opravdu prostě mít vyřízený všechny povolení a mít vyřízený všechny formality, než se začne něco kopat, protože to prostě za to nikdy nestojí. A důležité, jak už je, jak jsem říkal, je design té trati, prostě jak je to navrhnutý, ty sklony. A my se snažíme používat jenom přírodní materiály a využívat co nejvíc ten místní terén. Prostě. Takže v tom designu my už se snažíme využívat co nejvíc ten místní terén, aby do toho pasovalo, takže my už víme, kde bude přibližně skok a kde bude tohle. Ale pak ten trail samozřejmě tvoříme za pochodu, vytváří se, protože nikde, každý kopec, a to je na tomto krásný, je jiný a všude je jiný podloží, takže se nedá říct, jak to půjde do té doby, než se tam kopne. Aha. A někdy to je i jiný v rámci toho kopce, nebo většinou je to jiný v rámci toho kopce, ty podmínky, takže se dá i těžko říct, jak rychle budeme postupovat, ale my už víme, že třeba postupujeme od 20 do 30 metrů za den.
0: Že to je dobré.
1: Že to je dobrý, jo, ale opravdu záleží strašně na těch podmínkách a na tom podloží. No.
0: A teraz ještě jim povedz, že ty asi předpokládám si horský cyklista a asi aj taký, že sa vieš celkom spustiť. Máš to tam tak, že keď dizajnujete a staviate, tak ste partička rovno s bicyklami a asi to tako, že prechádzate?
1: Tam sa nedá ani projít, když to dizajnujeme. My tam na sebe, tam sú niekdy takový houštiny, že na sebe nevidíme ani 2 metry, když to dizajnujeme. Jo? Takže prostě tady sme dokonce i měli výhodu toho, že sme to dizajnovali na podzim, kde už nebyly listy.
0: Že jsme se viděli,
1: jo, protože bej tam na jaře, když to všechno bují, tak my jsme se podle mě ani těma houštinama neprodrali.
0: No dobré, ale keď to už staviate, teraz si povedal, že teraz máš tu nějaký klopenou zákrutu navrhnutou, ale keď se to rozkope, tak se zjistí, že aha, no dobré, tu je úplně jiné podlaže, čiže či si to tak testujete, alebo máte jakých svojich testovacích jastov a viete to potom ještě trošku doupravovat.
1: No, tak samozřejmě ty větší jump traily potom se testujou, ale problém je v tom, že když je ten trail čerstvý, tak je jiný, má jinou rychlost, nedrží to, ten celý trail potřebuje vyzrát, jo, potřebuje vodu, slunce, potřebuje čas, prostě a ten čas se nemůžeme očůrat, jako prostě, takže ten trail prostě nejede tak, jak by jel a jak pojede za rok, jo, takže já to třeba ten Bike Park Green Hillu, já jsem netestoval vůbec nic a my prostě používáme to oko a u těch trailů, který stavíme, já vidím, jestli budou fungovat nebo nebudou fungovat. Můj šéf Tomáš, ten řekne, když to nevidíš, tak by si měli dělat do pekárny, no.
0: OK, čiže je to taká věc, která se sice dá naučit, ale musíš to mít nějaký jakože vklad, nějaký talent, nějaké oko, nějaký
1: možný cít. Asi k tomu musí být nějaký cít, nějaký oko určitě a v tom my používáme ten cít z toho lyžování a cít pro ty zatáčky z toho lyžování, protože v tom lyžování taky nemáme žádný plyn na motorce, prostě každý chce zrychlit na konci té zatáčky. A nemůže přirozeně přidat plyn prostě, jo. Takže...
0: No dobré, těším se na další vstup s Jaroslavom Lúčanom, stavitelom a designérom cyklotrailov, který je mojím hostem v rámci nedělnej talk show Fan Rádiu.

0: Trailerov, staviteľ a dizajner cyklotrailov. Jaroslav Lučan je môjim hosťom. Už sme sa bavili o tom, že teda keď prídete na miesto, kde je všetko vybavené, tak sa tam akože poprechádzate a si to tak v hlave nejakým spôsobom ukladáte, zapisujete, kreslíte si tie momenty, že kde sa to bude klopiť a takto. Myslíte na to, že celý ten kopec, ale celá tá vlastne plocha sa musí rozdeliť pre amatérov, pre profíkov, pre stredne jazdiacich a tak ďalej a tak ďalej. Už si mi hovoril aj to, že niekedy proste úplne pred samotným spustením poviete, viete čo, nerobte to tu, nie je to OK. Ale či sa stala aj situácia, že ste sa rozbehli a začali to stavať a zistili ste, že fúha, musíme toto celé ako keby prekopať, alebo bude to celé inak, lebo ste to neodhadli?
1: Nebylo to, že jsme úplně začali, ale stalo se nám třeba v Itálii ve Val di Sole, kdy jsme nadizajnovali opravdu asi 14 kilometrů tratí už a bylo to hotové, ten design už byl udělaný, zaplacený prostě a už se čekalo na nějaké poslední povolení a já jsem tam přijel a měl jsem poslední pochůzku se všema zúčastněnýma orgánama, jak bych řekl, jo, a hydrologama, ochranářema a i jak se tomu říká, ornitologama, jo, a teď jsme procházeli tu poslední procházku, já jsem jim ukazoval, kudy to povede a před náma najednou z toho znízdečka v tom trailu vylítli tři nějaký malí ptáčci, všichni zaklekli na kolena, je, tady ten ptáček, šup, a bylo hotovo. Od té doby jsme tam od nich 5 let neslyšeli, protože jim to kompletně stopli a doteďka pracují na těch povoleních, no.
0: Tak áno, keď to si pamätám takisto, že raz sa malo tu niečo v Rusovciach stavať a bolo tam hniezdisko dropa veľkého. Aha. A proste hniezdisko dropa veľkého zastavilo celý projekt, čo je na jednej strane za mňa OK, že keď je to v podstate nenarúšať ten biotop, ktorý tam funguje a vytváral sa tam 1000 ročia a kvôli nejakej takéto krátochvíli, ale na druhej strane áno, že asi je pre teba už, lebo že ty s týmto veľmi nemáš čo robiť, je najlepšie, keď to je celé vydiskutované vopred.
1: Je to veľmi dôležitý za spolupráce s tými místními orgány, ktorými sa proste je potreba debatovať a vecť otevřený rozhovor a my pracujeme tak, že je pro nás dôležitý, aby nám určili takový jakoby no-go zóny. Řekli, ono opravdu tady sem neleste. Třeba my jsme nadizajnovali trail v Rakousku, oni neuvědomili místní myslivce a my jsme u toho myslivce bydleli v hotelu večer. A my jsme mu ukazovali, tyjo, naše trať vede tady takhle krásně, jsme to nadizajnovali tady přes to.
0: A on trošku dvíhal oboče, hej?
1: A on, jestli pojedete tady přes ten les, tak dneska večer nemáte večeři, tam spí mladí srnci a prostě to předizajnujete, jinak tady už u mě nedostanete najíst.
0: A keďže jste byli hladný a nielen kvůli tomu. Ano, čiže rozumím, že čiže všetky tyto věcičky je dobré, jako keby že aj obmedzenia vedieť dopredu. No dobré, ještě mám zo pár otázok právě na ty donovaly, takže v ďalšom vstupe s mojím dnešním hostem Jaroslavom Lúčanom, který je stavitelom a dizajnérom cyklotrailov po celom svete a aktuálne aj na Slovensku.

Srdcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.